0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máte správně naladěno, s námi jste vždycky v obraze. Olomouckou policii zaměstnal otřesný případ vandalismu v Bezručových sadech. Neznámí pachatelé tam v noci na pátek zdemolovali hned 8 laviček, ze kterých zbyly jen hromady desek a pokroucený kov. Toto nepochopitelné řádění už řeší i samotné výstaviště Flora, které teď sčítá vzniklé škody.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Přerově se od pátku 17. do pondělí 20. června uskuteční tradiční letní kino pod širým nebem v režii kinematografu Bratří Čadíků. Diváci se mohou těšit na 4 filmové tituly pro dospělé i děti, přičemž promítání bude začínat vždy ve 21 hodin nebo po setmění. Vstup na jednotlivé projekce je díky kulturním a informačním službám Přerov zdarma. Návštěvníci však mohou během akce přispět na dobrovolné vstupné, jehož výtěžek organizátoři tradičně věnují na charitativní účely pro konto bariéry.
1: Sport.
3: Fotbalový brankář Tadeáš Stopen opouští olomouckou Sigmu, se kterou už ani neodcestoval na herní soustředění do Rakouska. Místo toho se zapojil do přípravy s týmem Artis Brno. Změnu působiště už oficiálně potvrdili oba kluby.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš? Radio
1: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Bibi Rexa je americká zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a pořádnou dávkou charisma, která si rychle získala fanoušky po celém světě. Její hudba je takový mix dobré nálady, emocí a chytlavých melodií, které si prostě zamiluješ. Představ si, kámošku, co ti vždycky rozjasní den a dokáže tě dostat do skvělé nálady. Tak přesně tak působí její písničky. Má ten dar propojit energii s city a ať už jsi kdekoliv, vždycky tě vezme do svého světa. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli se toho ještě hodně dozvíš.

je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Olivera Heldense, nizozemského DJe a producenta, který je známý svými funky house beaty. Oliver má talent vytvářet skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na taneční parket, která tě nikdy nesklame. Když posloucháš jeho skladby, máš pocit, že jsi na nejlepší party v životě. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká ještě víc taneční zábavy a

0: Váš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: je rádio.
1: Metropole.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme jméno, které možná ještě nemáš v každodenním playlistu, ale brzy budeš. Bere je mladý talent z Belgie, který zpívá s takovou intenzitou, že by rozplakal i kámen. Jeho hudba je plná emocí, jemného popu a nečekaně silných refrénů. Bere je jako ten tichý spolužák, co když jednou promluví, všichni stichnou. Jeho styl je moderní, ale hluboký. Ideální pro chvíle, kdy nechceš jen poslouchat, ale i cítit. Zůstaň naladěný.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synthpop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká hudba, co promlouvá přímo

Tady je tvoje Metropole a dneska tu máme Lady Gagu, královnu show a ikonickou osobnost, která si nikdy nebere servítky. Gaga je mistryně extravagantních vystoupení a její hudba je plná energie a emocí, které tě dostanou. Je jako ten kamarád, co tě nikdy nepřestane překvapovat a umí být zároveň vážný i vtipný. Jestli chceš poznat opravdovou hvězdu, zůstaň s námi, protože na Metropoli se dozvíš víc.

Tady je tvoje metropole. Bizarre Inc. jsou dva britští DJové, kteří v 90. letech ovládli taneční scénu svými chytlavými house a techno beaty. Jejich hudba je jako ten kámoš, co ti na párty vždycky přinese pořádnou dávku energie a groove. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností na párty i na pohodové chvíle s přáteli. Ray Dalton je jako kámoš, kterého prostě chceš mít po svém boku. Zůstaň naladěný

0: Váš Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Byly 4 hodiny.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máte správně naladěno, s námi jste vždycky v obraze. Olomouckou policii zaměstnal otřesný případ vandalismu v Bezručových sadech. Neznámí pachatelé tam v noci na pátek zdemolovali hned 8 laviček, ze kterých zbyly jen hromady desek a pokroucený kov. Toto nepochopitelné řádění už řeší i samotné výstaviště Flora, které teď sčítá vzniklé škody.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Přerově se od pátku 17. do pondělí 20. července uskuteční tradiční letní kino pod širým nebem v režii kinematografu Bratří Čadíků. Diváci se mohou těšit na 4 filmové tituly pro dospělé i děti, přičemž promítání bude začínat vždy ve 21 hodin nebo po setmění. Vstup na jednotlivé projekce je díky kulturním a informačním službám Přerov zdarma. Návštěvníci však mohou během akce přispět na dobrovolné vstupné. Jehož výtěžek organizátoři tradičně věnují na charitativní účely pro konto bariéry.
0: Sport.
3: Fotbalový brankář Tadeáš Stopen opouští olomouckou Sigmu, se kterou už ani neodcestoval na herní soustředění do Rakouska. Místo toho se zapojil do přípravy s týmem Artis Brno. Změnu působiště už oficiálně potvrdili oba kluby.
0: Radio

Tady je tvoje Metropole. Představuje se nám Kygo, norský DJ a producent, který do elektroniky přináší jemné melodie a pozitivní vibrace. Jeho hudba je jako pohodová jízda po letní pláži. Uvolněná, svěží a perfektní na chill i party. Kygo má talent vytvořit skladby, které dokážou uklidnit i rozhýbat. A proto si získal srdce fanoušků po celém světě. Je jako ten kámoš, který vždy přinese dobrou náladu a skvělou atmosféru, kamkoliv přijde. Pokud chceš zůstat v obraze a užít si s námi pohodu, nezapomeň zůstat naladěný na Metropoli, kde tě čekají další skvělé příběhy a hudební perly.

0: Tohle je Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Nico Santos je německý zpěvák a skladatel, který svým svěžím popovým stylem baví posluchače nejen doma, ale i v zahraničí. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti přinese

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky po celém světě. Jeho hudba je plná emocí a chytlavých melodií, které si tě získají na první poslech. Tom dokáže svým projevem vyprávět příběhy, které tě vezmou za srdce a zároveň tě rozhýbou, když je čas na zábavu. Je jako kámoš, co ti vždycky zlepší náladu a přinese správnou atmosféru, ať už jsi kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme další hudební překvapení a příběhy.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Bydlíte v paneláku a říkáte o sousedech nad vámi, že dupou jako sloni? Zaslouží si sloni tohle přirovnání, nebo je to mýtus? Na to na Rádiu Haná odpovídá Iveta Gronská z Olomoucké zoologické zahrady.
2: Teď se jedná o váhu velmi těžké zvíře s nosností zhruba, dejme tomu 6 tun, kterou sebou slon nosí, tak rozhodně nedupe, protože sloni nám došlapují na špičky prstů, nebo v chodidlech mají dokonce takový pružný polštář, který je tvořený vazivovými tkáněmi a ty v podstatě při došlápnutí způsobují to, že se krásně roztáhnou. Takže vumení otřesů a současně ta rozložená několika tunová váha slona způsobují jeho téměř neslyšnou chůzi. No a pokud se zamyslíme nad tím, kdo naopak by oponoval a řekl ty, ale opravdu dupeš jako slon, tak to určitě byl můj tatínek, který vždycky, když se chystal někam na služební cestu ráno, velmi brzy ráno, tak maminka říkala, že dupe jako slon.
1: Ive, to děkujeme. Další mýtus zbořen. Teď už víte, že o sousedech, co bydlí v paneláku nad vámi a dupou, je velmi neslušné říkat, že dupou jako sloni, protože o slonech nad vámi byste nejspíš ani nevěděli.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. Cyril je australský DJ a producent, který ve své hudbě kombinuje moderní taneční beaty s chytlavými melodiemi. Jeho house skladby jsou jako ten kámoš, co tě rozhýbe a přinese ti pořádnou dávku energie. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole

Olé, tady je tvoje Metropole. Teď si představíme Justina Timberlakea, multižánrového umělce, který zvládá všechno od zpěvu přes tanec až po skvělou show. Justin je jako ten kámoš, co vždycky přinese energii, zábavu a charisma, které tě nenechá sedět. Jeho hudba propojuje R&B, pop a trochu té taneční atmosféry, což dělá z každého jeho koncertu nezapomenutelný zážitek. Pokud chceš vědět, co znamená opravdová superstar, Justin je ideální příklad. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na

Tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný. Protože na Metropoli ti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: den.
1: Berani, dál šlapete jako švýcarské hodinky. Býci, naberte novou energii a vitalitu. Blíženci, budete v naprosto perfektní kondici. Raci, neplánované akce nemusíte, ale tentokrát je uvítáte. Lvi, najdete způsob, jak se jednoduše zbavit stresu. Pany, vyloženě budete vyhledávat společenskou zábavu. Váhy, udělejte něco pro své zdraví. Štíři, aktuálně prožíváte velmi spokojené a harmonické období. Střelci, odpočinek už potřebujete jako sůl. Kozorozi, máte chuť celkově se vyklidnit. Vodnáři, naplánujte si výlet, ať už sami, anebo s rodinou. A co my ryby, zaženeme trudné myšlenky a opět máme chuť do života.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj.

je tvoje metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jén je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme

americký export první třídy. Zara Larsson je zpěvačka, která s každou notou ukazuje, že pop může být silný, chytrý a zatraceně zábavný. Její hlas zvládne jak baladu, tak taneční bomby. A vždycky to zní jako totální jistota. Zara je jako ta kámoška, co ti dá facku i obětí podle toho, co zrovna potřebuješ. A obojí sedí. Její styl kombinuje klasický pop s moderním zvukem a pořádnou dávkou sebedůvěry. Zůstaň s námi, protože na Metropolitě se Zarou čeká pořádná jízda na

0: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska se podíváme na Fastboye, mladého interpreta, který na scénu přináší svěží zvuk plný energie a optimismu. Jeho hudba je jako rychlá jízda, co tě nenechá v klidu a vždycky ti zlepší náladu. Fastboy je ten typ umělce, co ví, jak se bavit a bavit ostatní. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další parádní novinky.

0: pátek se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. A v neděli nás čekají v zámeckém parku pohádky pana Pohádky, vtipné zpracování známých pohádek o Budulínkovi a o červené Karkulce. Tak se nezapomeňte za námi zastavit na zámek v Tovačově.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Tvoje ráno.
4: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropole.

R&B, pop a trochu té taneční atmosféry, což dělá z každého jeho koncertu nezapomenutelný zážitek. Pokud chceš vědět, co znamená opravdová superstar, Justin je ideální příklad. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože

0: Tohle je Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska je to o chytlavých riffech, letní pohodě a beatu, který ti v hlavě bude hrát ještě zítra. Švédské duo Jubel umí vytáhnout saxofon, přidat slunce a udělat z obyčejného dne minifestival. Jejich zvuk je jako procházka po pláži s koktejlem v ruce, plný pozitivní energie a euforie. Jubel jsou jako kámoši, co vždycky přijdou pozdě, ale přinesou muziku, co

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Bydlíte v paneláku a říkáte o sousedech nad vámi, že dupou jako sloni? Zaslouží si sloni tohle přirovnání, nebo je to mýtus? Na to na Rádiu Hana odpovídá Iveta Gronská z Olomoucké zoologické zahrady.
2: Teď se jedná o váhu velmi těžké zvíře s nosností zhruba, dejme tomu 6 tun, kterou sebou slon nosí, tak rozhodně nedupe, protože sloni nám došlapují na špičky prstů, nebo v chodidlech mají dokonce takový pružný polštář, který je tvořený vazivovými tkáněmi a ty v podstatě při došlápnutí způsobují to, že se krásně roztáhnou. Takže lumení otřesu a současně ta rozložená několikatunová váha slona způsobují jeho téměř neslyšnou chůzi. No a pokud se zamyslíme nad tím, kdo naopak by oponoval a řekl ty, ale opravdu dupeš jako slon, tak to určitě byl můj tatínek, který vždycky, když se chystal někam na služební cestu ráno, velmi brzy ráno, tak maminka říkala, že dupe jako slon.
1: Iveto, děkujeme. Další mýtus zbořen. Teď už víte, že o sousedech, co bydlí v paneláku nad vámi a dupou, je velmi neslušné říkat, že dupou jako sloni, protože o slonech nad vámi byste nejspíš ani nevěděli.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Scott and Leon jsou DJské duo, které do taneční scény vnáší svěží zvuky a energii plnou groove. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky rozproudí krev a rozhýbe tě na mejdanu. Spojují chytlavé beaty s melodiemi, které si prostě zamiluješ. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti a energie. Zůstaň naladěný, protože Metropole ti

0: about. Radio Metropole. Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy jet? Čerstvé info právě teď. Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 7 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Máte správně naladěno, s námi jste vždycky v obraze. Olomouckou policii zaměstnal otřesný případ vandalismu v Bezručových sadech. Neznámí pachatelé tam v noci na pátek zdemolovali hned 8 laviček, ze kterých zbyly jen hromady desek a pokroucený kov. Toto nepochopitelné řádění už řeší i samotné výstaviště Flora, které teď sčítá vzniklé škody.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Přerově se od pátku 17. do pondělí 20. června uskuteční tradiční letní kino pod širým nebem v režii kinematografu Bratří Čadíků. Diváci se mohou těšit na 4 filmové tituly pro dospělé i děti, přičemž promítání bude začínat vždy ve 21 hodin nebo po setmění. Vstup na jednotlivé projekce je díky kulturním a informačním službám Přerov zdarma. Návštěvníci však mohou během akce přispět na dobrovolné vstupné. Jehož výtěžek organizátoři tradičně věnují na charitativní účely pro konto bariéry.
1: Sport.
2: Fotbalový brankář Tadeáš Stopen opouští olomouckou Sigmu, se kterou už ani neodcestoval na herní soustředění do Rakouska. Místo toho se zapojil do přípravy s týmem Artis Brno. Změnu působiště už oficiálně potvrdili oba kluby.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Sobota bude v Olomouckém kraji převážně polojasná. Během dne přechodně přibude oblačnosti, ale zůstane bez srážek. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, na jeseni skoček a jenom kolem 21. V neděli bude zpočátku ještě menší oblačnost, během dne ale mraku přibude a výjimečně se mohou objevit přeháňky. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni. A tropy nám zase klepou na dveře. Na začátku příštího týdne se začne znovu oteplovat a pondělní teploty se podle meteorologů vyšplhají až na 29 stupňů.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje metropole. Cyril je australský DJ a producent, který ve své hudbě kombinuje moderní taneční beaty s chytlavými melodiemi. Jeho house skladby jsou jako ten kámoš, co tě rozhýbe a přinese ti pořádnou dávku energie. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože metropole servíruje

lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíc.

0: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, dál šlapete jako švýcarské hodinky. Píci, naberte novou energii a vitalitu. Blíženci, budete v naprosto perfektní kondici. Raci, neplánované akce nemusíte, ale tentokrát je uvítáte. Lvi, najdete způsob, jak se jednoduše zbavit stresu. Pany, vyloženě budete vyhledávat společenskou zábavu. Váhy, udělejte něco pro své zdraví.

0: Štíři aktuálně prožíváte velmi spokojené a harmonické období. Střelci, odpočinek už potřebujete jako sůl. Kozorozi, máte chuť celkově se vyklidnit. Vodnáři, naplánujte si výlet, ať už sami, anebo s rodinou. A co my ryby, zaženeme trudné myšlenky a opět máme chuť do života.
1: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
3: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
2: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
3: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
2: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
3: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
2: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
3: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.

0: nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: V pátek se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. A v neděli nás čekají v zámeckém parku pohádky pana Pohádky. Vtipné zpracování známých pohádek o Budulínkovi a o Červené Karkulce. Tak se nezapomeňte za námi zastavit na zámek v Tovačově.
2: Tohle je Radio Metropole.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Robina Schulze, německého DJe a producenta, který proslul svým lehkým a chytlavým deep house stylem. Robin dokáže vytvořit hudbu, která tě rozhýbe a přitom tě i uklidní. Jeho skladby jsou jako

0: of the Pop.
1: Top of the Pop.
0: Rádio Metropole. Top of the
2: Pop. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se zastavíme v Itálii a představíme ti Meknu, rapera a zpěváka, který spojuje melancholii, eleganci a moderní zvuk. Jeho tracky jsou jako večerní jízda městem. Pomalé, stylové, s hlubokým podtextem. Mekna je jako kámoš, co ti nenápadně řekne ty nejdůležitější věci a zůstane ti v hlavě ještě dlouho. Jeho hudba tě možná nepraští do uší hned, ale o to víc tě chytne za srdce. Tak zůstaň s námi.

0: tady je Radio Metropole, tvůj nejdrsnější sound v téhle hodině. 104 zápasů, 48 top týmů a fotbalový hype, který teď hýbe celým světem, včetně sociálních sítí. My sledujeme každý gól a největší highlights z mistrovství světa taháme v reálném čase rovnou k tobě do uší. Dej si fresh update, náš fotbalový infoservis startuje právě teď.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Hezký den u zpráv. Máme pro vás přehled nejdůležitějších událostí.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Olomoucké parky čelí útoku vandalů. Někdo řádil ve Smetanových a Bezručových sadech, kde zdemoloval elektrický rozvaděč, osvětlení a koše. Největší spoušť ale nechal na lavičkách. Škoda už teď šplhá přes 100 000 korun. Radnice teď musí mobiliář bleskově vyměnit, aby parky mohly dál sloužit lidem. Jeseníky hlásí skvělou zprávu pro výletníky. V Lipové Lázních se otevřelo supermoderní informační centrum za téměř 4 miliony korun. Vedle kompletního servisu potěší hlavně pěší a cyklisty. Součástí je totiž i vymakaný cyklopoint, kde si zdarma dobijete elektrokolo nebo sami opravíte drobnou závadu. Hororové minuty prožili cestující v letadle Ryanairu ze Soluně do Německa. Krátce po startu totiž přímo v kabině prasklo okno a vzniklý podtlak doslova nasál jednoho z pasažérů do otvoru. Muže před jistou smrtí zachránil zapnutý bezpečnostní pás a okamžitá pomoc ostatních lidí. Letadlo po hodině kroužení bezpečně přistálo.
1: Sport.
2: A na závěr historický sportovní svátek. Londýnský Wimbledon dnes zažije čistě české finále ženské dvouhry. Olomoucká rodačka Karolína Muchová se v přímém souboji o grandslamový titul utká s Lindou Noskovou. Obě navíc spojuje přerovská klubová stopa. Bitva startuje v 17 hodin a v Přerově ji můžete sledovat na velkoplošné obrazovce u majáku. Zprávy jsou v tuto chvíli za námi, vy ale rozhodně nikam neodcházejte. Naše vysílání plné té nejlepší muziky pokračuje právě teď.
3: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. To na sebe.
4: Máme pro vás skvělé zprávy, protože léto právě šlape na plyn. Dnes i zítra nás čeká parádní slunečná obloha s teplotami kolem příjemných 26 až 30 stupňů Celsia. Na severovýchodě občas drobná přehánka, jinde nás od vody nic nevyžene. Vyrážíme ven, užíváme sluníčka, zůstaňte s námi, víme jak bude. Víkend krásný, teploty 26 až 30.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, pokud teď míříte na Vsetínsko nohu z plynu, policie měří u Zašové, Klášterci je další policejní hlídka, husto bude o víkendu taky na Kroměřížsku a Zlínsku kvůli letním koncertům, ve Zdounkách, v ulicí Tršová i Zborovská, v Napajedlích, v okolí Sadové, počítejte s větším pohybem lidí na silnici. Dobře dojeďte!
0: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.

0: Metropole právě dnes.
1: Sobota 11. července, svátek slaví Olga a Helga. Nezapomeňte popřát. Své narozeniny oslaví i legendární folková zpěvačka Susan Vega a fešák z chirurgů Justin Chambers. My ale dneska posíláme vzpomínku i tam nahoru. Své narozeniny by oslavil milovaný herec Jirka Krampol. Loni v červenci nás opustil. Dvě perličky, přesně před 20 lety dal Microsoft definitivní zbohem legendárnímu operačnímu systému Windows 98. No a v roce 1960 jsme se pro změnu v kalendáři probudili jako Československá socialistická republika a vyfasovali jsme nový státní znak. Dnes je Světový den populace, takže lidstva je na planetě zase o něco víc. Naštěstí v našem eteru je místa dost pro všechny. My vás na rozdíl od Windowsů budeme věrně podporovat furt. Užijte si víkend a buďte s námi. Je sobota 11. července.
0: Metropole právě dnes.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD.

0: Spotřeba od 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
3: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.

0: nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Znáš špičkové cruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové cruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 900.

0: testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Lud je australský producent, který v drum and bassové scéně přináší svěží zvuk a energii. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co tě rozhýbe na první takt a nepustí. Lud umí spojit rychlé beaty s chytlavými melodiemi, takže se připrav na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Letecká dovolená začíná už při balení a někdy také pokračuje komplikacemi na letištích. My pokračujeme v našem seriálu o létání na dovolenou bez zbytečných nervů. Na telefonu je opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak, pojďme na letiště. Co se stane ve chvíli, kdy má odbavený kufr na tom páse víc kilogramů, než povoluje letenka?
2: Tady v tu chvíli nastává situace, kterou asi nechce zažít nikdo. Buď si musíte v tu danou chvíli připlatit za nadváhu, anebo začnete přebalovat kufr přímo na letišti. To často znamená otevřít kufr, přeskládávat věci a zbytečně se stresovat. Proto doporučujeme si to zavazadlo zvážit už v předstihu doma, protože ty poplatky za nadváhu mohou být poměrně vysoké a vyšší se vlastně u každé letecké společnosti.
1: Dobře, kufr máme zvážený, je to v pořádku. Jak ho teď označit a zabezpečit, aby se v případě ztráty co nejrychleji našel?
2: Tak to je úplným základem, to zavazadlo si opravdu dobře označit. Klíčový je takzvaný backpack, to je žítek, který dostanete při odbavení a který obsahuje všechny důležité informace o vašem letu. Vedle toho je dobré mít i vlastní visačku s kontaktem, ideálně se jménem a s telefonem. Pomůže i nějaké vizuální odlišení, třeba barevný popruh nebo obal, protože většina kufrů vypadá na pásu velmi podobně. Co se týče zabezpečení, tak lidé často používají zámky a ochranné folie, což je v pořádku. Jen je potřeba opravdu myslet na to, aby byly protržené veškeré madla, aby byly k dispozici, aby ten kufr šel správně odbavit, aby s ním bylo pohodlné manipulovat.
1: Spoustě našim posluchačům se už stalo, že když čekali na kufr u pásu, tak přijel, byl poškozený nebo tam bylo upadlé kolečko. Máte zkušenosti, jak funguje třídění zavazadel, jestli jsou odolnější pevné kufry nebo látkové, jak to chodí?
2: Ta zavazadla prochází poměrně dynamickým procesem. Nejdříve jdou po pásech, třídí se, přeskládávají se na vozíky a následně do letadla. Část ta manipulace je automatická, část je manuální. A co se týče typu kufru, tak mají výhody vlastně oba dva typy kufru. Ty pevné kufry lépe chrání obsah, což oceníte například u křehkých věcí. Ty látkové kufry jsou zase pružnější, lépe se přizpůsobí prostoru. Důležité je hlavně to, aby byl kufr kvalitní a něco vydržel.
1: Radí a vysvětluje Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Děkujeme za další užitečné rady, díky kterým bude naše letecká dovolená mnohem víc v klidu. Jsme v kontaktu, zatím díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Tohle je
0: Radio

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy jet? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Hezký den u zpráv, začíná bleskový přehled z domova i ze světa. Nekonečná bitva o Olomoucké náměstí graduje. Radnice odmítá u soudu prohraný spor o pouliční lampy a oficiálně se odvolala. Verdikt městu nařizuje vrátit na horní náměstí ikonické, ale už dávno nevyráběné svítilny zvané sirky. Podle vedení města by to ale byla finanční sebevražda, která kašle na moderní technologie i bezpečnost. Celou věc tak teď dostává na stůl vrchní soud.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Olomoucký kraj hlásí skvělou zprávu. Lidé mají práci. Nezaměstnanost v našem regionu v červnu spadla na rovných 5%. Největším skokanem v celé republice se stalo Jesenicko, kde díky startu letní sezóny ubylo nejvíc nezaměstnaných ze všech českých okresů. Tradičně nejlépe je na tom samotné Olomoucko. Nakupovali jste na e-shopu Lidlu? Pak zbystřete. Řetězec přiznal masivní útok hackerů na data svých zákazníků. Piráti sice nesebrali hesla ani čísla karet, z externího serveru ale ukradli jména, e-maily, telefony a data narození. Firma už podala trestní oznámení a varuje před podvodnými zprávami, které se z vás teď mohou snažit tahat peníze.
2: Sport.
3: A na závěr fotbal. Prvoligová Sigma Olomouc balí kufry a pod vedením Pavla Hapala vyráží na klíčové herní soustředění do Rakouska. V nominaci nechybí čerstvé posily, doma naopak zůstává brankář Tadeáš Stopen, u kterého klub peče hostování v Brně. Hanáky v Alpách prověří exotika, vyzvou tam top týmy ze Spojených arabských emirátů a Kataru. Zprávy jsou v tuto chvíli za námi, vy ale rozhodně nikam neodcházejte. Naše vysílání plné té nejlepší hudby pokračuje právě teď.
0: WhatsApp Metropole 3 7 742 627. Hlasovky, videa, fotky 3 7 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
2: Radio Metropole. To na sebe.
4: Slunce pálí, teploty letí nahoru, přejeme parádní víkend. Dnes i zítra naměříme 26 až 30 stupňů Celsia. Na obloze nás čeká azuro, na severovýchodě občas pár mráčků, ale vítr zůstane klidný. Víme, jak bude, letní víkend je tady, teploty 26 až 30 stupňů.
2: Rádio Metropole, za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Největší komplikace na D35 z Mohelnice na Olomouc. Těsně za exitem Loštice osobní auto narazilo do svodidel. Blokuje pravý jízdní pruh. Na místě záchranáři, buďte extrémně opatrní, nohu z plynu. D35 z Mohelnice na Olomouc, pozor u exitu Loštice. Pokud projíždíte Šumperskem, v Rapotíně úplná uzavírka, neprojedete u koupaliště přes most. Kde si dát pozor na hlídky? V Olomouci na Brněnské, radar v Klášterci, muži zákona jsou na D1 na konci úseku za exitem Říkovice. Dobře, dojeďte.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.
5: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

0: Taneční rádio z Olomouce.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Cyril je australský DJ a producent, který ve své hudbě kombinuje moderní taneční beaty s chytlavými melodiemi. Jeho house skladby jsou jako ten kámoš, co tě rozhýbe a přinese ti pořádnou dávku energie. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hity.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Tvoje dopoledne? To

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
1: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.

0: nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Posloucháš?
4: Radio Metropole.

0: za námi a Majda opět bere holinky a loví pro vás ryby. Z rybníčku mladé české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Dnešní díl bude trochu speciální. Kromě mě bude totiž mluvit taky frontmanka kapely Pěna, kterou vám dnes představíme.
1: Ahoj, tady Tereza z kapely Pěna. Pocházíme z Nejtku u Karlových Varů a píšeme se gramaticky špatně. P-J-N-A, protože hudba se má něčím vymykat. Tak proč nezačít zrovna od názvu?
0: Ty jsi mi zrovna s tím názvem docela nahrála. Vy jste nedávno vydali debutové album s názvem Různorodost. Proč se jmenuje právě takhle?
1: Ty dvě slova, které jsou tam schované, jako je různý a radost, dávají dokupy ten celkový dojem, který to na nás zanechalo v průběhu skládání a hraní. Ta různorodost těch písní je opravdu na místě. Máme tam prvky moderního roku, taky grunge a popu a vlastně všechno se to tak nějak jakoby nahrálo a je to taky různě hezky propojený tím názvem, který nám vlastně tomu dal ten celkový význam a smysl.
0: Je to vaše první album, to je vždycky obrovský milník. Jaké to je zahrát si takhle celé album poprvé naživo?
1: Krásné, tím, že jsem mohla vyjádřit všechny ty texty, všechnu tu muziku, kterou já většinou vlastně skládám jako ze svého života nebo s nějakými jako zkušenostmi, z nějakých mých pocitů, nálady. A vlastně ten tým za mnou, ta naše kapela prostě mi dodává strašně jako elánu a vlastně ten svůj život dokážu vyspívat na tom koncertu s opravdu velkým nadšením a myslím si, že nás to hrozně spojuje, ta muzika, a že dokážeme to nadšení dát těm lidem společně a v tom je to, to krásný. Takže určitě jako zahrát tyhle písničky naživo lidem je vlastně hlavní myšlenka našeho projektu Pěna, protože my chceme se rozlít na každý pódium a hrát pro lidi, to je, tak o tom by ta hudba měla být, to se asi shodneme.
0: Tedy já ti moc děkuju a teď už si pustíme song z vašeho nového alba Panelákový studio od Pěny.
1: Moc děkuju, Majdi, za rozhovor a mějte se pěkně a ahoj.

0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu z konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: V pátek se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. A v neděli nás čekají v zámeckém parku pohádky pana Pohádky, vtipné zpracování známých pohádek o Budulínkovi a o Červené Karkulce. Tak se nezapomeňte za námi zastavit na zámek v Tovačově.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
6: Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Hezký den u zpráv. Začíná bleskový přehled z domova i ze světa. Šedivé ulice Přerova ožívají barvami. Staré a nevzhledné trafostanice se mění v unikátní pouliční galerii. Sprejeři v rámci projektu Trafo Art proměnili 6 trafaček, například v ulici Na Marku nebo v Předmostí. V iluzivní pohledy do obýváků či knihoven. Tento originální tah má navíc geniální vedlejší účinek. Spolehlivě chrání zdi před nájezdy amatérských vandalů. Prostějov hlásí parádní plán na teplé večery. Centrální náměstí Tomáše Garrigua Masaryka se už od příštího úterý promění v obří letní kino pod širým nebem. Radnice sice nachystá přes 200 míst k sezení, ale lidé jsou vítáni i s vlastními dekami a stoličkami. Během července na plátně ožijí skvělé české komedie. A chybět nebude ani kultovní animák Shrek 2. Česká Škodovka zažívá fantastický rok a doslova válcuje trh. Její celosvětový odbyt v prvním pololetí vystřelil o více než 9% na bezmála 556 tisíc vozů. Skvělý výsledek táhne hlavně raketový zájem o elektromobily. Škodovka tak září i navzdory svému mateřskému koncernu Volkswagen, který se globálně potýká s drastickým propadem prodejů v Číně.
1: Sport.
3: A na závěr wimbledonské drama. Fenomenální Novak Djokovic na slavné londýnské trávě svůj rekordní 25. Grand Slamový titul neurve. V semifinále ho totiž nekompromisně smetl obhájce titulu Jannik Sinner. V nedělním finále pak italského dravce vyzve Alexander Zverev. Německý tenista zničil domácí senzaci Ferryho a zahraje si o wimbledonskou trofej vůbec poprvé v kariéře. Zprávy jsou v tuto chvíli za námi, vy ale rozhodně nikam neodcházejte. Naše vysílání plné té nejlepší hudby pokračuje právě teď.
1: Radiometro.cz, online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole, co na sebe.
4: Užíváte si víkendové sluníčko? Další teplo ještě přijde. V pondělí a v úterý vyšplhá rtuť teploměru až na 33 stupňů Celsia. Čekají nás horké tropické dny, tak nezapomínejte na pitný režim. Víme, jak bude. O víkendu polojasno, teploty 26 až 30 stupňů.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Dopravní nehoda v Rapotíně u Zámecké zahrady. Ve Velkých Losinách v Zámecké ulici tady havaroval motorkář. Na místě zasahují záchranáři. V Olomouci na Brněnské ulici řidič osobáku narazil do patníku. S komplikacemi počítejte na D1 před exitem Vyškov východ ve směru na Prahu. Po srážce dvou aut zůstává neprůjezdná krajnice. Policejní hlídky jsou na D35 u Křelova na exitu Velký Újezd, na D55 u Hulína, v Olomouci na Okružní, na Střední Novosadské, potkáte je v Držovicích nebo v Holešově na Palackého. Dobře dojeďte!
0: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
2: Rádio Metropole.
7: Víc muziky. Víc energie.
2: Víc energie.
8: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Offenbach. Francouzské DJské duo, které vládne taneční scéně svými chytlavými beaty a energickými melodiemi. Jejich hudba je jako pořádná dávka letní party, která tě rozhýbe a zvedne náladu. Offenbach jsou jako ti kámoši, co ti vždycky připraví playlist plný hitů, co prostě musíš slyšet. Jejich styl je moderní, taneční a plný groove. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou porci

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Metropole. Metropole. Víkend ve městě.

0: Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude je fajn.
2: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několikanej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Trefíte se?
9: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
10: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Taky o víkendu víme, kam vyrazit s naším rádiem. Pokračuje langošový víkend na Poděbradech nebo gulášobraní v Javoříčku. V Přerově, v parku Michalov, to rozbalí Velká Morava Fest. Konečně je to tady. Richard Miller, Michal David, Adam Ďurica a mnoho dalších. Vstupenky jsou i na místě. V Loučanech se hraje fotbal. Velký Týnec hostí soutěž hasičů. Jestli raději historii, hrad Sovinec ovládli rytíři na příkaz císaře. V Čechách pod Kosířem odhalíte tajemství obrazu Josefíny. V Hlubočkách vás čeká výstava modelů vlaků. Pro rodiny s dětmi je tu letní fotosoutěž v olomoucké zoologické zahradě. Nedělní pohádky v zámku Tovačov. Mimo ně uvidíte v premiér Cinemas a taky v kinech v Přerově, v Šumperku i v Bruntále. Večer nás láká Slavětín na Hody s Elán Revivalem, letní kino Mostkovice na komedii Křtiny a Bludov na rokovou Argemu. Užijte si víkend!
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to gól!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Metropole! Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Switch Disco. Britské DJské duo, které svými energickými beaty a chytlavými melodiemi baví taneční scénu. Jejich styl je jako ten kámoš, co ti na párty vždycky pustí přesně to, co právě potřebuješ slyšet. Switch Disco jsou známí svým svěžím přístupem a schopností spojit různé žánry do jedné skvělé jízdy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou porci hudební.

Tady je tvoje metropole. Clean Bandit jsou mistři v kombinaci klasických nástrojů s moderní elektronikou, čímž vytváří unikátní hudební zážitek. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti na party přinese nečekané překvapení a chytlavý groove. Připrav se na jízdu, která ti dá energii a přitom tě pohladí po duši. Clean Bandit rozhodně stojí za to sledovat. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Hezký den u zpráv, máme pro vás přehled nejdůležitějších událostí z regionu. Přáslavičtí vojáci slaví velký milník. Armáda na zdejší základně převzala poslední ze 42 moderních německých tanků Leopard. Ty ve výzbroji definitivně nahrazují letité sovětské stroje T-72, kterých se stát plánuje zbavit. Naši elitní tankisté se s moderní západní technikou už 100% zžili a základna v Přáslavicích teď kvůli nim investuje miliony do nového zázemí a garáží. Skvělá zpráva pro zdraví všech žen na Šumpersku. Místní nemocnice bleskově odbourala zbytečné papírování a od července nabízí preventivní mamografické vyšetření zcela bez žádanky. Všechny ženy od 45 let se tak mohou do ambulance objednat napřímo, bez čekání u praktického lékaře nebo gynekologa. Jedinou podmínkou je, aby od jejich poslední kontroly uplynuly alespoň 2 roky. Horké letní dny lákají k osvěžení a hygienici pro vás mají skvělé zprávy. Poslední laboratorní rozbory potvrdily, že voda na olomouckých Poděbradech i na Plumlovské přehradě u Prostějova je naprosto v pořádku. Obě vyhledávané lokality vyfasovaly nejlepší možné hodnocení, takže se do vln můžete vrhnout bez jakýchkoliv obav o zdraví.
0: Sport.
3: Domácí pohár MOL Cup rozdal karty pro nové ročníky a fanoušky na Hané čekají parádní bitvy. Hned na konci července se do akce zapojí 8 celků z našeho kraje. Absolutní premiéru v soutěži zažije Bělotín proti Novému Jičínu. Šternberg se vrací do boje proti Rýmařovu a Nové Sady vyzvou Šumperk. Prvoligová Sigma Olomouc do poháru naskočí tradičně až později. Zprávy jsou v tuto chvíli za námi, vy ale rozhodně nikam neodcházejte. Naše vysílání plné té nejlepší hudby pokračuje právě teď.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude taky v příštích dnech. Neděle přinese krásných 26 stupňů. Od pondělka začnou teploty prudce stoupat až k 30. V úterý se můžou zastavit až na 34 stupních Celsia. Užijte si první polovinu nového týdne na pláži, protože od středy do pátku začne oblačnosti přibývat. Meteorologové varují před přeháňkami i silnými bouřkami. Víme, jak bude. Víkend polojasný s teplotami do 30 stupňů, pak to půjde nahoru, v půlce týdne se to zlomí a přijdou bouřky.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: S železnou pravidelností v tomto čase rychlé dopravní zprávy. Na Šumpersku opatrně řešíme hned 2 nehody. První komplikuje provoz přímo v Rapotíně, ta druhá ve Velkých Losinách na Zámecké ulici. Pokud navíc míříte z Olomouce dál na Svitavy, u Kocřířova hoří auto, na místě jsou hasiči. Nohu z plynu, policejní hlídky aktuálně v Držovicích za Olomouckou, na D1 kolem Přerova, jsou taky na exitu Přerov a ve směru na Říkovice. Dobře, dojeďte.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Taneční rádio z Olomouce.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Olivera Heldense, nizozemského DJe a producenta, který je známý svými funky house beaty. Oliver má talent vytvářet skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na taneční parket, která tě nikdy nesklame. Když posloucháš jeho skladby, máš pocit, že jsi na nejlepší party v životě. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká ještě víc taneční zábavy a novinek. Yeah.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Tvoj víkend.
2: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: rádiový éter finišuje.
1: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
0: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
1: Nečekejte na zázrak, udělejte z nich hvězdy vy.
0: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
1: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyveze šlanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ. Skonto nábyte.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
6: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
5: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
7: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.
8: Olé, tady je tvoje Metropole. Stefan M. je DJ a producent, který ve své hudbě míchá moderní taneční rytmy s chytlavými melodiemi a svěžím groove. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku energie a nálady. Stefan M. je známý svým svěžím stylem, který tě rozhýbe a naladí. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další taneční pecky.

0: rádie, Rádio Metropole, tvůj nejdrsnější sound v téhle hodině. 104 zápasů, 48 top týmů a fotbalový hype, který teď hýbe celým světem, včetně sociálních sítí. My sledujeme každý gól a největší highlights z mistrovství světa taháme v reálném čase rovnou k tobě do uší. Dej si fresh update, náš fotbalový infoservis startuje právě teď.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Hezký den u sportu, máme tady fotbalovou bombu z mistrovství světa. Obrovské fotbalové drama na mistrovství světa. Belgie po prohře se Španělskem balí kufry a domů ji poslal neuvěřitelný brankářský zkrat. Hvězdný Thibaut Courtois musel v klíčovém čtvrtfinále střídat kvůli bolavému stehnu, i když sám po zápase tvrdil, že mohl klidně chytat dál. Do brány tak za stavu 1-1 vletěl 24-letý náhradník Sane Lammens z Manchesteru United. Ten si ale prožil absolutní noční můru. Neudržel skákavou střelu a daroval Španělům snadný postupový gól. Mladý gólman se po zápase rozplakal, zatímco zkušený Courtois šokoval prohlášením, že si chce dát od národního týmu roční pauzu. To je ze světa sportu všechno, vy ale zůstaňte naladěni.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu. Víkendový chill. Metropol.

0: Váš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 12 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Hezký den u zpráv, máme pro vás přehled nejdůležitějších událostí.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Olomoucké parky čelí útoku vandalů. Někdo řádil ve Smetanových a Bezručových sadech, kde zdemoloval elektrický rozvaděč, osvětlení a koše. Největší spoušť ale nechal na lavičkách. Škoda už teď šplhá přes 100 000 korun. Radnice teď musí mobiliář bleskově vyměnit, aby parky mohly dál sloužit lidem. Jeseníky hlásí skvělou zprávu pro výletníky. V Lipové Lázních se otevřelo supermoderní informační centrum za téměř 4 miliony korun. Vedle kompletního servisu potěší hlavně pěší a cyklisty. Součástí je totiž i vymakaný cyklopoint, kde si zdarma dobijete elektrokolo nebo sami opravíte drobnou závadu. Hororové minuty prožili cestující v letadle Ryanairu ze Soluně do Německa. Krátce po startu totiž přímo v kabině prasklo okno a vzniklý podtlak doslova nasál jednoho z pasažérů do otvoru. Muže před jistou smrtí zachránil zapnutý bezpečnostní pás a okamžitá pomoc ostatních lidí. Letadlo po hodině kroužení bezpečně přistálo.
2: Sport.
1: A na závěr historický sportovní svátek. Londýnský Wimbledon dnes zažije čistě české finále ženské dvouhry. Olomoucká rodačka Karolína Muchová se v přímém souboji o grandslamový titul utká s Lindou Noskovou. Obě navíc spojuje přerovská klubová stopa. Bitva startuje v 17 hodin a v Přerově ji můžete sledovat na velkoplošné obrazovce u majáku. Zprávy jsou v tuto chvíli za námi, vy ale rozhodně nikam neodcházejte. Naše vysílání plné té nejlepší muziky pokračuje právě teď.
3: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Máme pro vás skvělé zprávy, protože léto právě šlape na plyn. Dnes i zítra nás čeká parádní slunečná obloha s teplotami kolem příjemných 26 až 30 stupňů Celsia. Na severovýchodě občas drobná přehánka, jinde nás od vody nic nevyžene. Vyrážíme ven, užíváme sluníčka, zůstaňte s námi, víme jak bude. Víkend krásný, teploty 26 až 30.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, začínáme v Šumperku, Jeremenkova ulice, auto versus cyklista. Na místě záchranáři v Šumperku na Jeremenkově zpomalte a počítejte se zdržením. D1 od Ostravy ve směru na Přerov mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou odstavené auto. Opatrně. Policejní pozdravy, dnes D1 na exitu Lipník nad Bečvou směr Trnávka anebo D1 Uhulí na usjezdu Západ. Dobře dojeďte.
0: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Radio Metropole. Víc muziky.

0: Tohle je
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Kylie Minogue, australskou popovou legendu, která už desetiletí kraluje hudební scéně. Její skladby jsou jako pořádná dávka energie a radosti, které rozhýbou každou párty. Kylie je jako ta kámoška, co tě nikdy nenechá v klidu a vždycky přinese dobrou náladu a šmrnc. Její styl je elegantní, svěží a nezaměnitelný a proto má fanoušky po celém světě. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe připraveno ještě spoustu

0: Rádio Metropole. Metropole. Víkend ve městě.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámo.

0: Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Znáš špičkové cruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několikanej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové cruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Trefíte se?
5: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15.

0: Metropole právě dnes.
1: Sobota 11. července, svátek slaví Olga a Helga. Nezapomeňte popřát. Své narozeniny oslaví i legendární folková zpěvačka Susan Vega a fešák z chirurgů Justin Chambers. My ale dneska posíláme vzpomínku i tam nahoru. Své narozeniny by oslavil milovaný herec Jirka Krampol. Loni v červenci nás opustil. Dvě perličky přesně před 20 lety dal Microsoft definitivní zbohem legendárnímu operačnímu systému Windows 98. No a v roce 1960 jsme se pro změnu v kalendáři probudili jako Československá socialistická republika a vyfasovali jsme nový státní znak. Dnes je světový den populace, takže lidstva je na planetě zase o něco víc. Naštěstí v našem eteru je místa dost pro všechny. My vás na rozdíl od Windowsů budeme věrně podporovat furt. Užijte si víkend a buďte s námi. Je sobota 11. července.
0: Metropole právě dnes.
2: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.

0: of the Pop.
1: Top of the Pop.
0: Radio Metropole. Top of the
2: Pop. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Raye Daltona, zpěváka s hlasem plným radosti a pozitivní energie. Jeho hudba je jako pořádná dávka dobré nálady, která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností na párty i na pohodové chvíle s přáteli. Raye Dalton je jako kámoš, kterého prostě chceš mít po svém boku. Zůstaň naladěný

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Hezký den u zpráv. Začíná bleskový přehled z domova i ze světa. Nekonečná bitva o olomoucké náměstí graduje. Radnice odmítá u soudu prohraný spor o pouliční lampy a oficiálně se odvolala. Verdikt městu nařizuje vrátit na horní náměstí ikonické, ale už dávno nevyráběné svítilny zvané sirky. Podle vedení města by to ale byla finanční sebevražda, která kašle na moderní technologie i bezpečnost. Celou věc tak teď dostává na stůl vrchní soud.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Olomoucký kraj hlásí skvělou zprávu. Lidé mají práci. Nezaměstnanost v našem regionu v červnu spadla na rovných 5%. Největším skokanem v celé republice se stalo Jesenicko, kde díky startu letní sezóny ubylo nejvíc nezaměstnaných ze všech českých okresů. Tradičně nejlépe je na tom samotné Olomoucko. Nakupovali jste na e-shopu Lidlu? Pak zbystřete. Řetězec přiznal masivní útok hackerů na data svých zákazníků. Piráti sice nesebrali hesla ani čísla karet z externího serveru, ale ukradli jména, e-maily, telefony a data narození. Firma už podala trestní oznámení a varuje před podvodnými zprávami, které se z vás teď mohou snažit tahat peníze.
1: Sport.
2: A na závěr fotbal. Prvoligová Sigma Olomouc balí kufry a pod vedením Pavla Hapala vyráží na klíčové herní soustředění do Rakouska. V nominaci nechybí čerstvé posily, doma naopak zůstává brankář Tadeáš Stopen, u kterého klub peče hostování v Brně. Hanáky v Alpách prověří exotika. Vyzvou tam top týmy ze Spojených arabských emirátů a Kataru. Zprávy jsou v tuto chvíli za námi. Vy ale rozhodně nikam neodcházejte. Naše vysílání plné té nejlepší hudby pokračuje právě teď.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej. Rádio Metropole. To na sebe.
3: Slunce pálí, teploty letí nahoru, přejeme parádní víkend. Dnes i zítra naměříme 26 až 30 stupňů Celsia. Na obloze nás čeká azuro, na severovýchodě občas pár mráčků, ale vítr zůstane klidný. Víme, jak bude, letní víkend je tady, teploty 26 až 30 stupňů.
0: Rádio Metropole, za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady, míříme do Přerova. Na autobusáku se naplno rozjela rekonstrukce nástupišť. Frézují se vyjeté koleje na trojce a čtyřce. V srpnu dojde i na rozšiřování vjezdu pro dlouhé autobusy. Stanoviště 35 je kompletně přestěhované. Práce potrvají až do konce srpna. Na nádraží v Přerově počítejte se zdržením. Šťastnou cestu, podrobnosti nese olomoucký report CZ.
0: Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Rádio M.

Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak

0: 50. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Posloucháš?
5: Radio Metropole.

Tady je tvoje metropole. A dneska zazní hlas, který znáš, ale možná tě překvapí. Niall Horan, někdejší člen One Direction, se vydal na vlastní cestu. A jeho hudba je klidná, jemná a plná emocí. Je jako ten kámoš, co už si prošel bouří a teď tě pozve na kafe a klidně ti zahraje. Jeho styl je popově folkový, s upřímností, kterou jinde hledáš těžko. Zůstaň s námi. Metropole tě vezme tam, kde hudba léčí.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Bydlíte v paneláku a říkáte o sousedech nad vámi, že dupou jako sloni? Zaslouží si sloni tohle přirovnání, nebo je to mýtus? Na to na Rádiu Hana odpovídá Iveta Gronská z Olomoucké zoologické zahrady.
2: Teď se jedná o váhu velmi těžké zvíře s nosností zhruba, dejme tomu 6 tun, kterou sebou slon nosí, tak rozhodně nedupe, protože sloni nám došlapují na špičky prstů, nebo v chodidlech mají dokonce takový pružný polštář, který je tvořený vazivovými tkáněmi a ty v podstatě při došlápnutí způsobují to, že se krásně roztáhnou. Takže zlomení otřesu a současně ta rozložená několika tunová váha slona způsobují jeho téměř neslyšnou chůzi. No a pokud se zamyslíme nad tím, kdo naopak by oponoval a řekl ty, ale opravdu dupeš jako slon, tak to určitě byl můj tatínek, který vždycky, když se chystal někam na služební cestu ráno, velmi brzy ráno, tak maminka říkala, že dupe jako slon.
1: Iveto, děkujeme. Další mýtus zbořen, teď už víte, že o sousedech, co bydlí v paneláku nad vámi a dupou, je velmi neslušné říkat, že dupou jako sloni, protože o slonech nad vámi byste nejspíš ani nevěděli.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Hezký den u zpráv. Začíná bleskový přehled z domova i ze světa. Šedivé ulice Přerova ožívají barvami. Staré a nevzhledné trafostanice se mění v unikátní pouliční galerii. Sprejeři v rámci projektu Trafo Art proměnili 6 trafaček, například v ulici Na Marku nebo v Předmostí, v iluzivní pohledy do obýváků či knihoven. Tento originální tah má navíc geniální vedlejší účinek. Spolehlivě chrání zdi před nájezdy amatérských vandalů. Prostějov hlásí parádní plán na teplé večery. Centrální náměstí Tomáše Garrigua Masaryka se už od příštího úterý promění v obří letní kino pod širým nebem. Radnice sice nachystá přes 200 míst k sezení, ale lidé jsou vítáni i s vlastními dekami a stoličkami. Během července na plátně ožijí skvělé české komedie. A chybět nebude ani kultovní animák Shrek 2. Česká Škodovka zažívá fantastický rok a doslova válcuje trh. Její celosvětový odbyt v prvním pololetí vystřelil o více než 9% na bezmála 556 tisíc vozů. Skvělý výsledek táhne hlavně raketový zájem o elektromobily. Škodovka tak září i navzdory svému mateřskému koncernu Volkswagen, který se globálně potýká s drastickým propadem prodejů v Číně.
1: Sport.
2: A na závěr wimbledonské drama. Fenomenální Novak Djokovic na slavné londýnské trávě svůj rekordní 25. Grand Slamový titul neurve. V semifinále ho totiž nekompromisně smetl obhájce titulu Jannik Sinner. V nedělním finále pak italského dravce vyzve Alexander Zverev. Německý tenista zničil domácí senzaci Ferryho a zahraje si o wimbledonskou trofej vůbec poprvé v kariéře. Zprávy jsou v tuto chvíli za námi, vy ale rozhodně nikam neodcházejte. Naše vysílání plné té nejlepší hudby pokračuje právě teď.
1: Radiometro.cz, online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole, co na sebe.
3: Užíváte si víkendové sluníčko, další teplo ještě přijde. V pondělí a v úterý vyšplhá rtuť teploměru až na 33 stupňů Celsia. Čekají nás horké tropické dny, tak nezapomínejte na pitný režim. Víme, jak bude, o víkendu polojasno, teploty 26 až 30 stupňů.
4: Jsem John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady, teď pendlujeme mezi Olomoucí a Přerovem. 16. července vypukne velká oprava silnice první třídy u Grigova. Silničáři tam kompletně vymění asfalt a krajnice. Dobrá zpráva je, že se to obejde bez dlouhých objížděk. Jezdit se bude na střídačku po neopravené půlce silnice. Tahle paráda potrvá měsíc, tak u Grigova sundejte nohu z plynu. Šťastnou cestu!
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Tvůj víkend.
2: Tvoje rádio.
1: Metropole.

špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli, stroje s několika nej, tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.

0: Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je fajn. Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
1: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
0: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
4: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
3: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
5: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
3: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
5: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
3: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
5: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11.

0: 69,90 a Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90 až do 14. července. Kaufland.
1: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda.cz.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: Metropole. Život ve městě.
1: Máme pro vás čerstvý přehled témat, která hýbou naším regionem. Víme, jak se jezdí tady, a proto hned na úvod připomínáme všem řidičům na Olomoucku. V centru našeho města se naplno rozjela velká modernizace semaforů a křižovatka na náměstí Národních hrdinů je pro auta úplně uzamčena. Neprojedete od třídy Svobody ani od Palackého ulice. Objížďka vede přes Havlíčkovu a Krapkovu ulici, tak tam obrňte nervy trpělivostí. Informuje o tom web Olomoucký rej. Za to olomoucké divadlo Tramtárie zažívá absolutní euforii. Po skončení sezóny hlásí historický rekord. Navštívilo ho přes 21 000 diváků a největším trhákem se stal beznadějně vyprodaný kabaret Nahatý Shakespeare 2. Fanoušci navíc v obří internetové sbírce poslali přes 900 000 korun na rekonstrukci nového sálu v Hanáckých kasárnách, kam se herci přestěhují už příští rok v lednu. Detaily přinesl olomoucký report. A do třetice obrovská pícha. Olomoucký dětský pěvecký sbor Andromeda doslova dobil hudební svět. Na prestižním mezinárodním festivalu ve Vídni vybojoval v obrovské konkurenci úchvatné zlato a sklidil ovace ve stoje přímo v legendárním zlatém sále Musik Berajnu. Tuto radostnou novinu sdílí portál Olomouc.cz. Teď už přesně víte, o čem se píše, tak zůstaňte v obraze a užijte si zbytek dnes naším rádiem v zádech.
0: Rádio Metropole. Živo.

0: Rádio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Metropole. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Hezký den u zpráv, máme pro vás přehled nejdůležitějších událostí z regionu. Přáslavičtí vojáci slaví velký milník. Armáda na zdejší základně převzala poslední ze 42 moderních německých tanků Leopard. Ty ve výzbroji definitivně nahrazují letité sovětské stroje T-72, kterých se stát plánuje zbavit. Naši elitní tankisté se s moderní západní technikou už 100% zžili a základna v Přáslavicích teď kvůli nim investuje miliony do nového zázemí a garáží. Skvělá zpráva pro zdraví všech žen na Šumpersku. Místní nemocnice bleskově odbourala zbytečné papírování a od července nabízí preventivní mamografické vyšetření zcela bez žádanky. Všechny ženy od 45 let se tak mohou do ambulance objednat napřímo, bez čekání u praktického lékaře nebo gynekologa. Jedinou podmínkou je, aby od jejich poslední kontroly uplynuly alespoň 2 roky. Horké letní dny lákají k osvěžení a hygienici pro vás mají skvělé zprávy. Poslední laboratorní rozbory potvrdily, že voda na olomouckých Poděbradech i na Plumlovské přehradě u Prostějova je naprosto v pořádku. Obě vyhledávané lokality vyfasovaly nejlepší možné hodnocení, takže se do vln můžete vrhnout bez jakýchkoliv obav o zdraví.
1: Sport.
2: Domácí pohár MOL Cup rozdal karty pro nové ročníky a fanoušky na Hané čekají parádní bitvy. Hned na konci července se do akce zapojí 8 celků z našeho kraje. Absolutní premiéru v soutěži zažije Bělotín proti Novému Jičínu. Šternberg se vrací do boje proti Rýmařovu a nové sady vyzvou Šumperk. Prvoligová Sigma Olomouc do poháru naskočí tradičně až později. Zprávy jsou v tuto chvíli za námi, vy ale rozhodně nikam neodcházejte. Naše vysílání plné té nejlepší hudby pokračuje právě teď.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
3: Víme, jak bude taky v příštích dnech. Neděle přinese krásných 26 stupňů. Od pondělka začnou teploty prudce stoupat až k 30. V úterý se můžou zastavit až na 34 stupních Celsia. Užijte si první polovinu nového týdne na pláži, protože od středy do pátku začne oblačnosti přibývat. Meteorologové varují před přehánkami i silnými bouřkami. Víme, jak bude. Víkend polojasný s teplotami do 30 stupňů, pak to půjde nahoru, v půlce týdne se to zlomí a přijdou bouřky.
0: Rádio Metropole za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady, teď jedeme z Olomouce na Šternberg. Od pondělí v Dolanech startuje obří oprava silnice za 19 mega, potrvá do konce srpna. První etapa uzavře úsek od Tovéře po odbočku na Dolany. Kamiony budou jezdit Kyvadlově, osobáky ve směru na Šternberg čeká objížďka přes Bohuňovice a odtud zase přes Samotišky a Tovéř. Tady bude silnější provoz. Sledujte oranžové cedule a poslouchejte tohle rádio.

0: co povýší každý letní den na výjimečný. Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš

0: Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
0: Posloucháš?
4: Radio Metropole.
5: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní párty, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jen je jako ten kamarád, co nikdy nesklamá.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Taky o víkendu víme, kam vyrazit s naším rádiem. Pokračuje langošový víkend na Poděbradech nebo guláš obraní v Javoříčku. V Přerově, v parku Michalov, to rozbalí Velká Morava Fest. Konečně je to tady. Richard Miller, Michal David, Adam Ďurica a mnoho dalších. Vstupenky jsou i na místě. V Loučanech se hraje fotbal. Velký Týnec hostí soutěž hasičů. Jestli raději historii, Hradcovinec ovládli rytíři na příkaz císaře. V Čechách pod Kosířem odhalíte tajemství obrazu Josefíny. V Hlubočkách vás čeká výstava modelů vlaků. Pro rodiny s dětmi je tu letní fotosoutěž v olomoucké zoologické zahradě. Nedělní pohádky v zámku Tovačov. Mimo ně uvidíte v premiér Cinemas a taky v kinech v Přerově, v Šumperku i v Bruntále. Večer nás láká Slavětín na Hody s Elán Revivalem, letní kino Mostkovice na komedii Křtiny a Bludov na rokovou Argemu. Užijte si víkend!
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Je to gól!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
0: Rádio Metropole.
6: Rádio Metropole.
7: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď pozor na mladýho rakouského talenta, co to s elektronikou fakt umí. Toby Romeo má v sobě tolik energie, že by mohl rozproudit i ospalý pondělí. Jeho beaty jsou jako pořádnej

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Hezký den u zpráv. Máme pro vás přehled nejdůležitějších událostí.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Olomoucké parky čelí útoku vandalů. Někdo řádil ve Smetanových a Bezručových sadech, kde zdemoloval elektrický rozvaděč, osvětlení a koše. Největší spoušť ale nechal na lavičkách. Škoda už teď šplhá přes 100 000 korun. Radnice teď musí mobiliář bleskově vyměnit, aby parky mohly dál sloužit lidem. Jeseníky hlásí skvělou zprávu pro výletníky. V Lipové Lázních se otevřelo supermoderní informační centrum za téměř 4 miliony korun. Vedle kompletního servisu potěší hlavně pěší a cyklisty. Součástí je totiž i vymakaný cyklopoint, kde si zdarma dobijete elektrokolo nebo sami opravíte drobnou závadu. Hororové minuty prožili cestující v letadle Ryanairu ze Soluně do Německa. Krátce po startu totiž přímo v kabině prasklo okno a vzniklý podtlak doslova nasál jednoho z pasažérů do otvoru. Muže před jistou smrtí zachránil zapnutý bezpečnostní pás a okamžitá pomoc ostatních lidí. Letadlo po hodině kroužení bezpečně přistálo.
1: Sport.
2: A na závěr historický sportovní svátek. Londýnský Wimbledon dnes zažije čistě české finále ženské dvouhry. Olomoucká rodačka Karolína Muchová se v přímém souboji o grandslamový titul utká s Lindou Noskovou. Obě navíc spojuje přerovská klubová stopa. Bitva startuje v 17 hodin a v Přerově ji můžete sledovat na velkoplošné obrazovce u majáku. Zprávy jsou v tuto chvíli za námi, vy ale rozhodně nikam neodcházejte. Naše vysílání plné té nejlepší muziky pokračuje právě teď.
3: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Máme pro vás skvělé zprávy, protože léto právě šlape na plyn. Dnes i zítra nás čeká parádní slunečná obloha s teplotami kolem příjemných 26 až 30 stupňů Celsia. Na severovýchodě občas drobná přehánka, jinde nás od vody nic nevyžene. Vyrážíme ven, užíváme sluníčka, zůstaňte s námi, víme jak bude. Víkend krásný, teploty 26 až 30.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Letní varování na Šumpersko a Zábřežsko. Přímo v Zábřehu na hlavním tahu na Olomoucké ulici běží naplno oprava mostu přes Moravskou Sázavu. Silničáři tam mění mostní závěry, provoz je zúžený do jednoho pruhu, tvoří se kolony, dopravu tam standardně řídí semafory a nebo lidé s vysílačkami, tak bacha na ně. Bezpečný návrat a dobře dojeďte.
0: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz

0: Fresh Radio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď se podíváme na další kousek elektronického nebe. Glockenbach. Tenhle producent je jako alchymista, co míchá funky beaty s housem a vytváří zvuk, který tě nenechá v klidu. Jeho rytmy jsou jako jízda na horské dráze, která je zároveň hladká a plná překvapení. A jestli tě baví taneční hudba s pořádnou dávkou originality, Glockenbach je jasná volba. Tak nezapomeň zůstat naladěný, další novinky jsou jen na rádiu Metropole.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Tohle je
2: Radio Metropole.

0: malíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. V pátek se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. A v neděli nás čekají v zámeckém parku pohádky pana Pohádky. Vtipné zpracování známých pohádek o Budulínkovi a o Červené Karkulce. Tak se nezapomeňte za námi zastavit na zámek v Tovačově.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

0: Tady je Radio Metropole, tvůj nejdrsnější sound v téhle hodině. 104 zápasů, 48 top týmů a fotbalový hype, který teď hýbe celým světem, včetně sociálních sítí. My sledujeme každý gól a největší highlights z mistrovství světa taháme v reálném čase rovnou k tobě do uší. Dej si fresh update, náš fotbalový infoservis startuje právě teď.
1: Mistrovství světa ve fotbale, infoservis.
2: Hezký den u sportu, máme tady fotbalovou bombu z mistrovství světa. Obrovské fotbalové drama na mistrovství světa. Belgie po prohře se Španělskem balí kufry a domů ji poslal neuvěřitelný brankářský zkrat. Hvězdný Thibaut Courtois musel v klíčovém čtvrtfinále střídat kvůli bolavému stehnu, i když sám po zápase tvrdil, že mohl klidně chytat dál. Do brány tak za stavu 1-1 vletěl 24-letý náhradník Sam Lamens z Manchesteru United. Ten si ale prožil absolutní noční můru. Neudržel skákavou střelu a daroval Španěl snadný postupový gól. Mladý gólman se po zápase rozplakal, zatímco zkušený Courtois šokoval prohlášením, že si chce dát od národního týmu roční pauzu. To je ze světa sportu všechno, vy ale zůstaňte naladěni.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Posloucháš?
1: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Mohelnice 137 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě čeká britský zpěvák Thomas Day, který sází na upřímnost a melodičnost jako málo kdo. Jeho hlas je příjemný, jemný a dokáže ti vyprávět příběhy plné emocí tak, že je cítíš až pod kůží. Thomasova hudba je jako pohodový rozhovor s dobrým kámošem. Uvolněná, ale přitom s velkým srdcem. Když posloucháš jeho skladby, cítíš autenticitu a teplo, které jen tak někdo nenabídne. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká spousta další inspirace.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Hezký den u zpráv, začíná bleskový přehled z domova i ze světa. Nekonečná bitva o olomoucké náměstí graduje. Radnice odmítá u soudu prohraný spor o pouliční lampy a oficiálně se odvolala. Verdikt městu nařizuje vrátit na horní náměstí ikonické, ale už dávno nevyráběné svítilny zvané sirky. Podle vedení města by to ale byla finanční sebevražda, která kašle na moderní technologie i bezpečnost. Celou věc tak teď dostává na stůl vrchní soud.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Olomoucký kraj hlásí skvělou zprávu. Lidé mají práci. Nezaměstnanost v našem regionu v červnu spadla na rovných 5%. Největším skokanem v celé republice se stalo Jesenicko, kde díky startu letní sezóny ubylo nejvíc nezaměstnaných ze všech českých okresů. Tradičně nejlépe je na tom samotné Olomoucko. Nakupovali jste na e-shopu Lidlu? Pak zbystřete. Řetězec přiznal masivní útok hackerů na data svých zákazníků. Piráti sice nesebrali hesla ani čísla karet z externího serveru, ale ukradli jména, e-maily, telefony a data narození. Firma už podala trestní oznámení a varuje před podvodnými zprávami, které se z vás teď mohou snažit tahat peníze.
2: Sport.
1: A na závěr fotbal. Prvoligová Sigma Olomouc balí kufry a pod vedením Pavla Hapala vyráží na klíčové herní soustředění do Rakouska. V nominaci nechybí čerstvé posily, doma naopak zůstává brankář Tadeáš Stopen, u kterého klub peče hostování v Brně. Hanáky v Alpách prověří exotika. Vyzvou tam top týmy ze Spojených arabských emirátů a Kataru. Zprávy jsou v tuto chvíli za námi. Vy ale rozhodně nikam neodcházejte. Naše vysílání plné té nejlepší hudby pokračuje právě teď.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Slunce pálí, teploty letí nahoru, přejeme parádní víkend. Dnes i zítra naměříme 26 až 30 stupňů Celsia. Na obloze nás čeká azuro, na severovýchodě občas pár mráčků, ale vítr zůstane klidný. Víme, jak bude, letní víkend je tady, teploty 26 až 30 stupňů.
0: Rádio Metropole, za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, míříme do Přerova. Na autobusáku se naplno rozjela rekonstrukce nástupišť. Frézují se vyjeté koleje na trojce a čtyřce. V srpnu dojde i na rozšiřování vjezdu pro dlouhé autobusy. Stanoviště 35 je kompletně přestěhované. Práce potrvají až do konce srpna. Na nádraží v Přerově počítejte se zdržením. Šťastnou cestu, podrobnosti nese olomoucký report CZ.
2: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
5: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je

0: Chill Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Eda Sheerana. Ed je jako ten kámoš, co tě vždycky vyslechne a přinese uklidnění, když to potřebuješ. Jeho písně znají miliony lidí po celém světě a právem je milují. Pokud chceš hudbu, která tě vezme na cestu emocí, zůstaň naladěný na Metropoli, kde máš to nejlepší stále na dosah.

0: znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli, stroje s několikanej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Tohle je Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Sobota 11. července, svátek slaví Olga a Helga. Nezapomeňte popřát. Své narozeniny oslaví i legendární folková zpěvačka Susan Vega a fešák z chirurgů Justin Chambers. My ale dneska posíláme vzpomínku i tam nahoru. Své narozeniny by oslavil milovaný herec Jirka Krampol. Loni v červenci nás opustil. Dvě perličky přesně před 20 lety dal Microsoft definitivní zbohem legendárnímu operačnímu systému Windows 98. No a v roce 1960 jsme se pro změnu v kalendáři probudili jako Československá socialistická republika a vyfasovali jsme nový státní znak. Dnes je světový den populace, takže lidstva je na planetě zase o něco víc. Naštěstí v našem eteru je místa dost pro všechny. My vás na rozdíl od Windowsů budeme věrně podporovat furt. Užijte si víkend a buďte s námi. Je sobota 11. července.
0: Metropole právě dnes. Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vaše rádio Metropole. Metropole. Bylo 18 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Hezký den u zpráv, začíná bleskový přehled z domova i ze světa. Šedivé ulice Přerova ožívají barvami. Staré a nevzhledné trafostanice se mění v unikátní pouliční galerii. Sprejeři v rámci projektu Trafo Art proměnili 6 krafaček, například v ulici Na Marku nebo v Předmostí. V iluzivní pohledy do obýváků či knihoven. Tento originální tah má navíc geniální vedlejší účinek. Spolehlivě chrání zdi před nájezdy amatérských vandalů. Prostějov hlásí parádní plán na teplé večery. Centrální náměstí Tomáše Garrigua Masaryka se už od příštího úterý promění v obří letní kino pod širým nebem. Radnice sice nachystá přes 200 míst k sezení, ale lidé jsou vítáni i s vlastními dekami a stoličkami. Během července na plátně ožijí skvělé české komedie. A chybět nebude ani kultovní animák Shrek 2. Česká Škodovka zažívá fantastický rok a doslova válcuje trh. Její celosvětový odbyt v prvním pololetí vystřelil o více než 9% na bezmála 556 tisíc vozů. Skvělý výsledek táhne hlavně raketový zájem o elektromobily. Škodovka tak září i navzdory svému mateřskému koncernu Volkswagen, který se globálně potýká s drastickým propadem prodejů v Číně. Sport. A na závěr wimbledonské drama. Fenomenální Novak Djokovic na slavné londýnské trávě svůj rekordní 25. Grand Slamový titul neurve. V semifinále ho totiž nekompromisně smetl obhájce titulu Jannik Sinner. V nedělním finále pak italského dravce vyzve Alexander Zverev. Německý tenista zničil domácí senzaci Ferryho a zahraje si o wimbledonskou trofej vůbec poprvé v kariéře. Zprávy jsou v tuto chvíli za námi, vy ale rozhodně nikam neodcházejte. Naše vysílání plné té nejlepší hudby pokračuje právě teď.
2: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
3: Užíváte si víkendové sluníčko? Další teplo ještě přijde. V pondělí a v úterý vyšplhá rtuť teploměru až na 33 stupňů Celsia. Čekají nás horké tropické dny, tak nezapomínejte na pitný režim. Víme, jak bude. O víkendu polojasno, teploty 26 až 30 stupňů.
0: Radio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady, teď pendlujeme mezi Olomoucí a Přerovem. 16. července vypukne velká oprava silnice první třídy u Grigova. Silničáři tam kompletně vymění asfalt a krajnice. Dobrá zpráva je, že se to obejde bez dlouhých objížděk. Jezdit se bude na střídačku po neopravené půlce silnice. Tahle paráda potrvá měsíc, tak u Grigova sondejte nohu z plynu. Šťastnou cestu!
4: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Olivera Heldense, nizozemského DJe a producenta, který je známý svými funky house beaty. Oliver má talent vytvářet skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na taneční parket, která tě nikdy nesklame. Když posloucháš jeho skladby, máš pocit, že jsi na nejlepší party v životě. Zůstaň naladěný, protože na Metropole tě čeká ještě víc taneční zábavy a novinek. I've learned to embrace the dark, and now every time

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Metro Retro. Metropole.

0: 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog!
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
4: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
5: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
4: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
5: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve Davy Faninek?
4: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich

0: hlídky s divadlem. A v neděli nás čekají v Zámeckém parku pohádky pana Pohádky. Vtipné zpracování známých pohádek o Budulínkovi a o Červené Karkulce. Tak se nezapomeňte za námi zastavit na zámek v Tovačově.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Letecká dovolená začíná už při balení a někdy také pokračuje komplikacemi na letištích. My pokračujeme v našem seriálu o létání na dovolenou bez zbytečných nervů. Na telefonu je opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak, pojďme na letiště. Co se stane ve chvíli, kdy má odbavený kufr na tom páse víc kilogramů, než povoluje letenka?
2: Tady v tu chvíli nastává situace, kterou asi nechce zažít nikdo. Buď si musíte v tu danou chvíli připlatit za nadváhu, anebo začnete přebalovat kufr přímo na letišti. To často znamená otevřít kufr, přeskládávat věci a zbytečně se stresovat. Proto doporučujeme si to zavazadlo zvážit už v předstihu doma, protože ty poplatky za nadváhu mohou být poměrně vysoké a liší se vlastně u každé letecké společnosti.
1: Dobře, kufr máme zvážený, je to v pořádku. Jak ho teď označit a zabezpečit, aby se v případě ztráty co nejrychleji našel?
2: Tak to je úplným základem, to zavazadlo si opravdu dobře označit. Klíčový je takzvaný backpack, to je štítek, který dostanete při odbavení a který obsahuje všechny důležité informace o vašem letu. Vedle toho je dobré mít i vlastní visačku s kontaktem, ideálně se jménem a s telefonem. Pomůže i nějaké vizuální odlišení, třeba barevný popruh nebo obal, protože většina kufrů vypadá na pásu velmi podobně. Co se týče zabezpečení, tak lidé často používají zámky a ochranné folie, což je v pořádku. Jen je potřeba opravdu myslet na to, aby byly protržené veškeré madla, aby byly k dispozici, aby ten kufr šel správně odbavit, aby s ním bylo pohodlné manipulovat.
1: Spoustě našim posluchačům se už stalo, že když čekali na kufr u pásu, tak přijel, byl poškozený nebo tam bylo upadlé kolečko. Máte zkušenosti, jak funguje třídění zavazadel, jestli jsou odolnější pevné kufry nebo látkové, jak to chodí?
2: Ta zavazadla prochází poměrně dynamickým procesem. Nejdříve jdou po pásech, třídí se, přeskládávají se na vozíky a následně do letadla. Část ta manipulace je automatická, část je manuální. A co se týče typu kufru, tak mají výhody vlastně oba dva typy kufru. Ty pevné kufry lépe chrání obsah, což oceníte například u křehkých věcí. Ty látkové kufry jsou zase pružnější, lépe se přizpůsobí prostoru. Důležité je hlavně to, aby byl kufr kvalitní a něco vydržel.
1: Radí a vysvětluje Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Děkujeme za další užitečné rady, díky kterým bude naše letecká dovolená mnohem víc v klidu. Jsme v kontaktu, zatím díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Radio Metropole.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozpočtu.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky po celém světě. Jeho hudba je plná emocí a chytlavých melodií, které se tě získají na první poslech. Tom dokáže svým projevem vyprávět příběhy, které tě vezmou za srdce a zároveň tě rozhýbou, když je čas na zábavu. Je jako kámoš, co ti vždycky zlepší náladu a přinese správnou atmosféru, ať už jsi kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme další hudební překvapení a příběhy.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Víme, jak bude taky v příštích dnech. Neděle přinese krásných 26 stupňů. Od pondělka začnou teploty prudce stoupat až k 30. V úterý se můžou zastavit až na 34 stupních Celsia. Užijte si první polovinu nového týdne na pláži, protože od středy do pátku začne oblačnosti přibývat. Meteorologové varují před přehánkami i silnými bouřkami. Víme, jak bude. Víkend polojasný s teplotami do 30 stupňů, pak to půjde nahoru, v půlce týdne se to zlomí a přijdou bouřky.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Metropole, podporujem domácí muziku.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na interpreta jménem Ray Garvey, irského zpěváka, který umí v hudbě spojit sílu rocku a jemnost popu. Jeho hlas je plný emocí, ať už zpívá o životních výzvách nebo radostech. Ray je jako ten kamarád, který ti vždycky pohlídá záda a pomůže najít správná slova, když to nejvíc potřebuješ. Jeho hudba oslovuje široké spektrum posluchačů a zanechává hluboký dojem. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme ještě víc skvělých příběhů a muziky. It's gonna be a good night.

0: Metropole. Život ve městě.
1: Máme pro vás čerstvý přehled témat, která hýbou naším regionem. Víme, jak se jezdí tady, a proto hned na úvod připomínáme všem řidičům na Olomoucku. V centru našeho města se naplno rozjela velká modernizace semaforů a křižovatka na náměstí Národních hrdinů je pro auta úplně uzamčena. Neprojedete od třídy Svobody ani od Palackého ulice. Objížďka vede přes Havlíčkovu a Krapkovu ulici, tak tam obrňte nervy trpělivostí. Informuje o tom web Olomoucký rej. Za to Olomoucké divadlo Tramtárie zažívá absolutní euforii. Po skončení sezóny hlásí historický rekord. Navštívilo ho přes 21 tisíc diváků a největším trhákem se stal beznadějně vyprodaný kabaret Nahatý Shakespeare 2. Fanoušci navíc v obří internetové sbírce poslali přes 900 tisíc korun na rekonstrukci nového sálu v Hanáckých kasárnách, kam se herci přestěhují už příští rok v lednu. Detaily přinesl Olomoucký report. A do třetice obrovská pícha. Olomoucký dětský pěvecký sbor Andromeda doslova dobil hudební svět. Na prestižním mezinárodním festivalu ve Vídni vybojoval v obrovské konkurenci úchvatné zlato a sklidil ovace ve stoje přímo v legendárním zlatém sále Musik Verajnu. Tuto radostnou novinu sdílí portál Olomouc.cz. Teď už přesně víte, o čem se píše, tak zůstaňte v obraze a užijte si zbytek dne s naším rádiem v zádech.
0: Rádio Metropole. Život ve městě. Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

that chick with the window, watch the watch.

Tady je tvoje Metropole a dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Bextor má v sobě styl, který je jako šampaňský, jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Lorana Wolfa, francouzského DJe a producenta, který svou hudbou ovládl taneční scény svými chytlavými housebeaty. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku energie a nálady. Lorana Wolf je známý svým svěžím stylem a schopností dodat radost na každé party. Zůstaň naladěný, protože Metropole

Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska se koukneme na německý duo, co míchá elektroniku s melodiema, které ti zůstanou v hlavě i po hodině poslechu. Junotas dokážou vytvořit takovou atmosféru, že se i tvůj pokoj promění v taneční parket.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Bydlíte v paneláku a říkáte o sousedech nad vámi, že dupou jako sloni? Zaslouží si sloni tohle přirovnání, nebo je to mýtus? Na to na Rádiu Haná odpovídá Iveta Gronská z Olomoucké zoologické zahrady.
2: Teď se jedná o váhu velmi těžké zvíře s nosností zhruba, dejme tomu 6 tun, kterou sebou slon nosí, tak rozhodně nedupe, protože sloni nám došlapují na špičky prstů, nebo v chodidlech mají dokonce takový pružný polštář, který je tvořený vazivovými tkáněmi a ty v podstatě při došlápnutí způsobují to, že se krásně roztáhnou. Takže vumení otřesu a současně ta rozložená několika tunová váha slona způsobují jeho téměř neslyšnou chůzi. No a pokud se zamyslíme nad tím, kdo naopak by oponoval a řekl ty, ale opravdu dupeš jako slon, tak to určitě byl můj tatínek, který vždycky, když se chystal někam na služební cestu ráno, velmi brzy ráno, tak maminka říkala, že dupe jako slon.
1: Iveto, děkujeme. Další mýtus zbořen. Teď už víte, že o sousedech, co bydlí v paneláku nad vámi a dupou, je velmi neslušné říkat, že dupou jako sloni, protože o slonech nad vámi byste nejspíš ani nevěděli.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Hezký den u zpráv, máme pro vás přehled nejdůležitějších událostí z regionu. Přáslavičtí vojáci slaví velký milník. Armáda na zdejší základně převzala poslední ze 42 moderních německých tanků Leopard. Ty ve výzbroji definitivně nahrazují letité sovětské stroje T-72, kterých se stát plánuje zbavit. Naši elitní tankisté se s moderní západní technikou už 100% zžili a základna v Přáslavicích teď kvůli nim investuje miliony do nového zázemí a garáží. Skvělá zpráva pro zdraví všech žen na Šumpersku. Místní nemocnice bleskově odbourala zbytečné papírování a od července nabízí preventivní mamografické vyšetření zcela bez žádanky. Všechny ženy od 45 let se tak mohou do ambulance objednat napřímo, bez čekání u praktického lékaře nebo gynekologa. Jedinou podmínkou je, aby od jejich poslední kontroly uplynuly alespoň 2 roky. Horké letní dny lákají k osvěžení a hygienici pro vás mají skvělé zprávy. Poslední laboratorní rozbory potvrdily, že voda na olomouckých Poděbradech i na Plumlovské přehradě u Prostějova je naprosto v pořádku. Obě vyhledávané lokality vyfasovaly nejlepší možné hodnocení, takže se do vln můžete vrhnout bez jakýchkoliv obav o zdraví.
1: Sport.
2: Domácí pohár MOL Cup rozdal karty pro nové ročníky a fanoušky na Hané čekají parádní bitvy. Hned na konci července se do akce zapojí 8 celků z našeho kraje. Absolutní premiéru v soutěži zažije Bělotín proti Novému Jičínu. Šternberg se vrací do boje proti Rýmařovu a Nové Sady vyzvou Šumperk. Prvoligová Sigma Olomouc do poháru naskočí tradičně až později. Zprávy jsou v tuto chvíli za námi, vy ale rozhodně nikam neodcházejte. Naše vysílání plné té nejlepší hudby pokračuje právě teď.
0: Radio Metropole, co na sebe.
3: Víme, jak bude taky v příštích dnech. Neděle přinese krásných 26 stupňů. Od pondělka začnou teploty prudce stoupat až k 30. V úterý se můžou zastavit až na 34 stupních Celsia. Užijte si první polovinu nového týdne na pláži, protože od středy do pátku začne oblačnosti přibývat. Meteorologové varují před přehánkami i silnými bouřkami. Víme, jak bude. Víkend polojasný s teplotami do 30 stupňů, pak to půjde nahoru, v půlce týdne se to zlomí a přijdou bouřky.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představíme Raye Daltona, zpěváka s hlasem plným radosti a pozitivní energie. Jeho hudba je jako pořádná dávka dobré nálady, která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností na párty i na pohodové chvíle s přáteli. Ray Dalton je jako kámoš, kterého prostě chceš mít po svém boku. Zůstaň naladěný, protože na

Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.

Tady je tvoje Metropole a dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský, jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další zajímavosti přineseme hned na Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Let's go. Sounds good.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byly dvě hodiny. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Hezký den u zpráv. Máme pro vás přehled nejdůležitějších událostí z regionu. Přáslavičtí vojáci slaví velký milník. Armáda na zdejší základně převzala poslední ze 42 moderních německých tanků Leopard. Ty ve výzbroji definitivně nahrazují letité sovětské stroje T-72, kterých se stát plánuje zbavit. Naši elitní tankisté se s moderní západní technikou už 100% zžili a základna v Přáslavicích teď kvůli nim investuje miliony do nového zázemí a garáží. Skvělá zpráva pro zdraví.